Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svým těle, od pondělí do neděle.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká.

0: tak všechno mám.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou neděli, je v 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Ministr školství Robert Plaga plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání z 1 na 2 roky. Namísto v 5 letech by se tak děti začaly vzdělávat už o rok dříve. Plaga si od toho slibuje lepší podporu a přípravu dětí ještě před nástupem na základní školu. Západní Evropu trápí extrémní sucho. Satelitní snímky odhalily, že Francie kvůli vlnám beder a absenci srážek za pouhý měsíc drasticky vyschla. Přičemž zásoby vody v půdě jsou tam nejnižší od roku 1976. S kritickým nedostatkem vody a požáry se potýká také Španělsko nebo Anglie. Podobný trend rychlého vysychání navíc kvůli tropickým teplotám v těchto dnech postihuje i Českou republiku, a to zejména oblast jižní Moravy. A pojďme také na mistrovství světa, další dramata vrcholící v prodloužení, po kterých zná fotbalové mistrovství všechny semifinalisty. Obhájci titulu z Argentiny v čele s Lionelem Messim přehráli Švýcary 3-1 po prodloužení. Favorit hrál od 72. minuty proti 10 po vyloučení Brýla Embola za simulování. Ve 112. minutě pak skvělou ranou rozhodl Julian Alvarez. To Anglie v zápase hraném od 23. hodiny udolala Norsko také v prodloužení po výsledku 2-1. Hvězdou zápasu byl dvougólový Jude Bellingham, který se na mistrovství trefil už 6x. Opora Realu Madrid rozhodla brankou ve 3. minutě prodloužení. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Výstava postmoderního československého lidového designu z let 1948 až 89 je k vidění na zámku Veleslavín. Spolek domácí umění buduje sbírku, která je specifická, rozsáhlá a nadčasová už více než čtvrt století. Teď bude k vidění od 15. do 18. hodiny do konce prázdnin. Z Prahy Lucia Daňková.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: V jeho západní polovině území bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, to na severovýchodě očekáváme velkou oblačnost a místy déšť nebo přehánky. Odpolední teploty je mezi 25 až 29 stupni Celsia.
0: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Dindějši.
4: Hezké dobré nedělní ráno, 7:04, s vámi tak lehce společensky unavená Lea a možná malinko nemocný Filip Lejček.
1: No krásné ráno, snad ne.
4: To jsme se sešli tady, co? Já jsem si včera dubkala, hopsela, zpívala, tančila na Hradech, protože jsme odpálili první festivalovou zastávku. Byla jsem tam pátek, sobota a musím říct, že teda nohy bolej, hlavu necítím, tělo asi nemám, ale jsem tady.
1: A stojí to za to, nedoporučila bys to posluchačům?
4: Všema 10, bylo to skvělý počasí nám přálo, takže kamarádi, určitě vyražte příští týden na Kunětickou horu. My se spolu uvidíme zase na Bezdězu, já vždycky jezdím standardně první a poslední zastávku a prostě bylo to boží, ale fakt jsem unavená. Možná to je trošku slyšet i na tom hlase. Každopádně pokračujeme, startujeme 7:04 právě teď. Hezké ráno.
0: Hit Radio City.

0: Hezké dobré ráno. My musíme začít obrovskou gratulací, a to Lindě Noškové, protože v 21 letech dobila slavný tenisový Wimbledon. Stala se další královnou českého tenisu. Byla naprosto úžasná a my jí za to neskutečně děkujeme. Když na závěr děkovala do nebe mamince, která jí k tenisu vedla a dnes už bohužel není mezi námi, tak já jsem bohužel teda viděla jenom záznam videa, protože jak jsem zmiňovala, byla jsem na festivalu Hrady.cz, tak se mi normálně chtělo opravdu skutečně plakat. Bylo to takový silný, krásný, plný emocí, co bychom vlastně my všichni bez našich maminek dělali. Takže Lindo, jsi skvělá, držíme palce, ať je to jen první z mnoha úspěchů. A dokonce tahle neuvěřitelná holka ještě před půl rokem dobrovolničila v africké škole jako učitelka. A já si myslím, že tohle už nemůže být snad ani větší pohádka.
1: No, jsou to krásný příběhy. Já se teda přiznám, že jsem chtěl hrozně koukat a pak mi nějak nebylo dobře, tak jsem to moc neviděl. Ale pro ty z vás, co se vyznají trochu v tenise, tak můžeme říct, že Linda mohla získat titul už ve druhém setu, ve které vedla už 5-2, nedokázala využít 5 matchballů, takže on to byl asi opravdu hezký zápas. Takže ani Kája Muchová se nevzdala, bylo vidět takový to český lví srdce, ale gratulujeme tady Lindě. A jak jsme zmiňovali, za první místo 104 milionů korun, jak je to s těma daněma, to radši nebudem rozebírat. Každopádně o nějaký ty penízky bohužel Linda přijde.
0: Ale je to tak obrovský úspěch. Ty brďo, dvě Češky ve finále Wimbledonu. Holky, jste královny.

0: Golding, Close to Me, hezké dobré ráno. 7 hodin 20 minut aktuální čas, neděle, 12. červenec. My jsme tady s Fildou před chvilkou gratulovali Lindě Noskové k vítězství ve Wimbledonu, ale teď chceme taky pogratulovat poražené finalistce, další Češce, Karolíně Muchové. I ta odehrála nádherný zápas a dokonce i ona mohla to vyhrát, ale nevyšlo to. I když už to nevyšlo, tak to prostě zvládla s elegancí, s grácí. A její první slova: chtěla bych pogratulovat teď už bývalé kamarádce Lindě. Prohrát po tak skvělém výkonu, vyrovnávat se s promarněnou šancí a stejně nestrácet humor, takhle to dělají královny a mohli bychom se od Káji učit. Takže Karolínko, jsi naprosto skvělá, boží, obě dvě, ty i Linda. My jsme rádi, že jste obě dvě Češky, že krásně reprezentujete Českou republiku a prostě jsme vám drželi palce, bylo to naprosto famózní.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal: Ottawa! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. V ulicích jednoho z čínských měst se objevil netradiční účastník provozu, robotický žebrák. Tento technologický výstřelek pocházel mezi chodci a prostřednictvím displeje a reproduktorů žádal kolemjdoucí o finanční příspěvky. Peníze prý nutně potřeboval na zaplacení elektřiny, aby se mohl znovu dobít. Vodní dobrodruh z Blanska se vydal na extrémní dálkovou plavbu. Na obyčejném nafukovacím paddleboardu se rozhodl splout řeku Odru a dorazit po ní až k Baltskému moři. Sebou veze nejnuznější vybavení v nepromokavých vacích a jeho neobvyklá cesta budí podél břehu velkou pozornost. No a kuriozní případ museli řešit v budově polikliniky v Domažlicích. Německého pacienta, který se zdržel v ordinaci, tam nechtěně uzamkla uklízečka, která si jeho přítomnosti nevšimla a budovu po šichtě zakódovala. Zmatený muž se dostal ven až po zásahu přivolaných bezpečnostních složek.
2: To mi trošku připomíná Kateřinu Brožovou, jak zůstala zamčena někde v tom nákupním centru nebo v nějakým nákupáku s nábytkem, tuším.
1: Tak, no tak ono se to může stát, že jo? Jako, no tak na tebe zapomenu, tam sedneš na křesílko někde za roh. To je hned.
2: Hezké ráno.

Hezké dobré ráno. Vy nám píšete už spousty zpráv, jak jste rádi, že jsem zpátky. To je strašně hezký a to jsme se neslyšeli jenom jeden den, protože měli jsme spolu snídaní šampionů. Ale nebojte, zítra už bude tady Míša Knejp, ale taky vlastně včera byla Kačka Pechová, protože jsem byla na Hradech. Dokonce mi tady napsal Jirka: "Ahoj Lonko, na Hradech se byla úplně skvělá, umíš vždycky udělat dobrou atmosféru. Vy jste zlatíčka. Děkuju moc za všechny krásné zprávy. Rádio je prostě láska, i když bych byla sebevíc unavená, tak rozhodně tady s vámi chybět nechci." Tak klidně pište dál, co děláte, vstáváte, usínáte. Jak to vypadalo na Hradech, se můžete podívat i na můj Instagram Lea Giongiosi. To je asi taková jediná sociální síť, kterou docela aktivně používám. Jinak Facebook jde úplně mimo mě. Za chviličku Miley Cyrus, One Direction nebo taky Linkin Park. Tak hezké dobré ráno.

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
1: On Air. Online. I v aplikaci Radia.cz.
4: Krásnou neděli za minutku 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Na místo modernizace je to zbytečná byrokratická zátěž, domnívají se malé a střední podniky. Řeč je o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů, které mělo od dubna nahradit téměř 30 formulářů, což podle Ministerstva práce a sociálních věcí povede k digitalizaci a zjednodušení. 9 z 10 těchto firem ale hlásí více práce s vyplňováním dat pro stát, přičemž pro více než 64% z nich se tato zátěž zvýšila výrazně. Železniční trať mezi Düsseldorfem a Kolínem nad Rýnem na západě Německa je od pátku po požáru uzavřena. Úřady událost vyšetřují jako možnou sabotáž. K činu se totiž přihlásila krajně levicová organizace Commando Angry Birds, napsala v sobotu agentura DPA. Zatím není jasné, kdy se vlaky po trati opět rozjedou. Železniční společnost Deutsche Bahn totiž informovala o rozsáhlých škodách. A pojďme také na tenis. Třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední 4 roky se stala Linda Nosková. V prvním ženském grandslamovém finále dvou českých reprezentantek porazila 29-letou Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Pro 21-letou hráčku se jedná vůbec o premiérový titul na turnajích Velké čtyřky. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Ve spodní části areálu výstaviště je otevřený zábavný park plný atrakcí pro malé i velké. Luna Park má ve svátek, ale také ve víkendové dny otevřeno od 10. do 22. hodiny. Hlavním lákadlem je legendární půl kilometr dlouhá horská dráha, ale také dětský vláček nebo skákací hrad. Z Metropole Lucie Daňková.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
4: V jeho západní polovině území bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, to na severovýchodě očekáváme velkou oblačnost a místy déšť nebo přehánky. Odpolední teploty je mezi 25 až 29 stupni Celsia.
1: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
7: Dobré ráno, je neděle 12. červenec, mrkneme spolu na festival Hrady.cz, jaký to bylo, kde jsem pátek, sobota moderovala první letní zastávku na Točníku. Počkejte si na to, jinak sama skvělá muzika. Hezkou neděli.
1: Hitrádio City.

0: Love the way you lie, Eminem, Rihanna, hezké dobré ráno. Jedeme na Hrady, odkud jsem se vrátila, konkrétně z Točníku. Pátek, sobota byla první festivalová zastávka festivalu Hrady CZ, kam vám rozdáváme lupeny, někdo z vás tam byl, díky za vaše zprávy. Příští zastávka je na Točníku, taky Švihov, Hluboká nad Vltavou, Veveří, Bouzov, Hradec nad Moravicí, Kunětická hora a hlavně Bezděz, tam je ta poslední, tam se spolu zase uvidíme, uslyšíme. Už je to taková letitá tradice, kde jsem vždycky na první zastávce a na té poslední, protože to prostě miluju a hlavně z toho severočeského kraje i pocházím. Každopádně, přátelé, bylo to skvělý, nezapomenutelný. Čerstvý vzduch, hudba, láska, pití, zábava, jídlo, prostě nová přátelství vznikala. Stojí to za to. Takže kdo jste nebyl, rozhodně vyražte, protože těch zastávek bude ještě 7. Dokonce je velmi nabitý i line-up. Co se týče účinkujících, naprosto skvělý Daria Landa, Rybičky 48, Miraj, MIG 21, Trautenberg, Harley, Rytmus, Lenny, Sindl X, Tomáš Klus, Vypsaná fixa, Grey 256, takže i Omladina si přijde na to své, jak já říkám. A bylo to prostě jedno... Já nevím, jak to mám říct, Filipe. Já jsem ještě tak společensky unavená a umluvená z těch 2 dní, protože to bylo fakt jako naprosto skvělý, tak asi to teď vem za mě.
1: No tak já se přiznám, že jsem na Hradech CZ ještě nebyl a teď si uvědomuji, jaká je to chyba, když se slyším, jak o tom nadšeně mluvíš, protože Lea je dneska opravdu unavená, ale teď, když jsem viděl to nadšení a jiskru v očích. Přátelé, když jste slyšeli všechny ty zastávky, mrkněte na web a na nějakou, kterou máte třeba nejblíž, vyražte, nebo si udělejte výlet právě do té nejvzdálenější, trošku dobrodružství, jeďte vlakem a udělejte si krásný výlet. Přespěte,
0: strávíte 2 dny na čerstvém vzduchu, můžete, tam je i vlastně i stanové městečko, nebo si tam objednáte někde nějaký penzion, hotel, chatičku, cokoliv, prostě stojí to za to, je léto, má být krásně, takže Hrady.cz, mrkněte na web, můžete i na můj Instagram, něco jsem tam dávala ze zákulisí, jak to vypadalo, Lea Giongiosi, anebo samozřejmě mrkněte i na sociální sítě festivalu Hrady.cz. Teď už jdeme hrát Juanes, La Camisa Negra. No, já jsem včera protančila a prochodila Střevíce, nebo spíše Žabky. Bokem doprava, bokem doleva, tančilo se, zpívalo se, nepilo se, protože jsem řídila, ale prostě bylo to skvělý. Tak ať už máte ráno jakékoliv, hezký dobrý den a díky, že jste s Hit Rádiem.

Hrady Mental, Ella Henderson, Alibi. 9:45, hezké dobré ráno. Přátelé, kamarádi, my tady pro vás dneska máme něco speciálního. Vzhledem k tomu, že jsem tady včera v éteru s vámi nebyla a vy jste vždycky zvyklí na tu naši úžasnou narozeninovou ruletu, tak dneska budou dvě. No? A já cítím v kostech, že to bude velmi brzy. Takže dvěma z vás uděláme velkou radost i s nezapomenutelným zážitkem, takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak dobře pozorně poslouchejte, jo? Do té doby skvělá muzika Calvin Harris, Offspring a nebo Zara Larsson.

0: července od 16 hodin Parukářka. A úplně zdarma. City Picnic s Hitarium City. Festival, který se vejde na deku.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
6: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
8: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno, kuriozní krádež vyšetřují policisté v sousedním Německu. Neznámý pachatel se tam vloupal do velkoskladu mražených výrobků a odvezl si odtud přes 3 tuny prémiové zmrzliny. Kriminalisté teď pátrají po chladírenském voze, který musel zloděj k odvozu tak obrovského množství sladkostí bez pochyby využít. V britském Manchesteru ocenili roční domácí kočku, která zachránila život svému spícímu majiteli. Zvíře vytrvalým mňoukáním a škrábáním na hrudník muže probudilo v momentě, kdy v kuchyni začal unikat plyn z vadného sporáku. Majitel tak stihl včas vyvětrat a přivolat záchranné složky. Francouzský běžec, který kvůli zranění nemohl odcestovat na plánovaný prestižní maraton, si závod vynahradil doma. Na své malé kruhové zahradě naběhal potřebných 42 kilometrů. Aby této mety dosáhl, musel kolem svého domu oběhnout neuvěřitelných více než 700 okruhů.

Dobré ráno. Narozeninová ruleta. Dneska dvakrát. Těšíme se, komu z vás uděláme radost. Dobře pozorně poslouchejte. Do té doby Alanis Morris, Michael Jackson nebo Abracadabra. Třeba nám něco přičaruje i Lady Gaga.

0: Silnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Věsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou neděli, je 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Americké síly CENTCOM dokončily tento týden už třetí vlnu útoku na Irán, při které přesnou municí zasáhly zhruba 140 vojenských cílů. Šlo o odvetu za předchozí napadení obchodních lodí v Hormuzském průlivu. Irán reagoval odpálením raket a dronů proti svým sousedům v Perském zálivu a prohlásil klíčový průliv za uzavřený. Americké velitelství však tvrdí, že mezinárodní námořní plavba strategickou trasou dál pokračuje. Společné hlídky dopravní policie a inspekce silniční dopravy vyrazí v létě na silnice s cílem tvrdě zakročit proti hazardu řidičů kamionů a autobusů. Rozsáhlé kontroly se zaměří na hlavní transitní trasy i turistické uzly. Hlídky budou kontrolovat zejména střídání karet řidičů, ignorování povinných pauz a nebezpečné přetížení vozidla, která kvůli únavě šoférů představují obrovské riziko pro bezpečnost. Tragická nehoda, při níž zemřeli dva závodníci ze zahraničí, poznamenala sobotní program motocyklového šampionátu Alpe Adria International na Masarykově okruhu v Brně. Oběťmi jsou 32-letý německý jezdec Filip Stenmeier a 43-letý rumunský závodník Adrian Rus. Jde o první smrtelnou nehodu při profesionálních závodech za téměř 40-letou historii Nového brněnského okruhu. Organizátoři se pod dojmem tragédie rozhodli zbývající část víkendu nového programu úplně zrušit. A teď už pojďme na zprávy z regionu. Zprávy z regionu nebudou teda asi.
8: Budou, já jsem tam totiž dala špatný, ale...
7: A to nevadí, dáme si je, teď pojďme na ně.
8: Divadelní studio 2 má v Praze hned dvě letní scény. Ta na Vyšehradě dnes zve na ikonu světového showbiznesu, fenomenální zpěvačku a filmovou hvězdu Judy Garland. A to v podání skvělé Moniky Absolonové. Na výstavišti Holešovice si dnes večer užijeme novinku Patrika Hartla Blbka. Další program je na webu. Z Metropole Lucie Daňková.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
7: V jihozápadní polovině území dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, to na severovýchodě pak očekáváme velkou oblačnost, místy déšť nebo přehánky. Odpolední maxima 29 stupňů Celsia.
10: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
8: Hezké dobré dopoledne, neděle, 12. červenec, 3 minutky po 9. Narozeninová ruleta čeká na někoho z vás, tak komu pak uděláme radost, co?
10: Hit Radio City.

0: deň ďalší. Waterfall. 9 hodin, 9 minut aktuální čas. Tenis jsme včera ovládli, jasně to už bylo, ale stále se hraje ještě mistrovství světa ve fotbale a já se musím přiznat, že mě prostě v hlavě pořád zní Haaland, Haaland.
1: Haaland, Haaland.
0: Na to udělali tu písničku nebo co
1: no,
0: to
1: Haaland,
0: je?
1: No Haaland, Haaland, oni vlastně zpívají.
0: A všude na mě vyskakuje dvoumetrový blondáček, prostě 23-letý fotbalista, který velmi bude asi úspěšný, ale říkám, jde to úplně mimo mě, ale jakmile zapnu sociální sítě, konkrétně Instagram, tak všude je Haaland a je to jako hustý, jak se to strašně rychle jako vreje do hlavy, vůbec ať už ta videa nebo ta melodie. Filipe, pojď nám k tomuto pánovi něco povědět a hlavně k mistrovství světa
1: ve fotbale. No, k tomuto pánovi vám povím, že ten už na mistrovství světa dohrál, protože Norsko včera prohrálo s Anglií v prodloužení, to znamená končí a nepostupuje do semifinále.
0: Dobře, a zeptám se tě, co znamená takovýto hru.
1: Hru. A tak to má být nějaký norský jako z historie, že oni snad
0: je to
1: jako,
0: skvělý, ale.
1: Něco přeplavali, vlastně jako převeslovali ano. Historicky, takže to bohužel pro ně včera to dělat nemohli, protože prohráli s Anglií v prodloužení. No a když se odkloníme ještě od Haalanda, tak Argentina v noci vyhrála po prodloužení se Švýcarskem, takže znovu něco pro dámy. Dnes se fotbal nehraje, máte klid, zítra taky ne.
0: Takže žádné výmluvy, pánové, že dneska je fotbal, jo, udělejte si čas na své drahé polovičky.
1: Přesně tak. A 14. v úterý, tedy v 9 večer Francie-Španělsko, senzační zápas, to už je semifinále. A druhý semifinále ve středu večer Anglie-Argentina, takže už máme jenom 4 týmy. A zajímavostí je, že všechny tyhle 4 týmy jsou top 4 v žebříčku FIFA. Takže já se těším na semifinále a trošku se těším, že už bude konec, protože je to dlouhý.
0: A koho by si přál ve finále?
1: Já bych si přál finále Anglie-Francie.
0: Já bych si přála finále Lejček a Děnděši.
1: Dobře.
0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I.

0: Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This, Hit Radio s vámi. 3 minutky po 9:45, tak narozeninová ruleta se bude roztáčet právě teď pro někoho z vás. Tak volejte 800-937-937.
1: Trafíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alvaro Soler, La Cintura, narozeninová ruleta den. Přerostáčet pro někoho z vás. A ty mě nerozesmívej, Filipe. Jo, nebo ti budu říkat Fittipaldi. Tak narozeninová ruleta. A my se ptáme, koho pak máme na telefonu. Halo, halo. Aha, takže nám asi někdo utekl, nevydržel. Tak přátelé, volejte 800 937 937 právě teď, protože vím, že to byl ženský hlas, asi to nevydrželo. Tak já se ptám, koho máme na telefonu teď. Halo, halo.
1: Tady Dana, ahoj.
0: Ahoj, Danuško, odkud voláme?
1: Z Plzně.
0: Z Plzně, a jaký je víkend v Plzni?
1: No nádherně, včera jsme se koupali v bazénu, na sluníčku, pod slunečníkem, všechno střídat.
0: No tak to je skvělý. A co bude dneska k obědu?
1: Dneska k obědu bude rajská omáčka, knedlík a masičko.
0: Tak Filip se tady usmívá a ptá se, kam má přijet dneska na oběd.
2: No do Plzně, že to říkala.
1: No, do Plzně, no to je jasný.
0: To je hoďka od Prahy, to zvládneš.
1: Jo, to je krásný.
0: No tak jo, tak Danuško, kdo má ve vašem okolí narozeniny? Měl nebo bude mít?
1: No měli jsme už a nemohu se dovolat, je to teda od května, jestli to nevadí.
0: Děláme, že to neslyšíme, nevadí.
1: Dobře. Takže můj manžel 3. května, já 9. května a naše vnučka 17. května.
0: Tak pro koho budeme roztáčet? Potřebujeme jedno
1: pro
0: jediné
1: vnučku,
0: datum.
1: Pro vnučku. Dobře. 17. května.
0: 17. května, už to tady vyťukávám do počítače a jdeme na pravidla. Zahrajeme 3 hudební ukázky ze 17. května, kdy vnučka měla narozeniny a na tobě, Danuško, bude jeden z těch songů vybrat. Pozor, jednotlivé ukázky, nemůžeš se k ním vracet. Automaticky bychom potom hráli tu třetí. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak roztáčíme kolo rulety právě teď. Rodina vlasatá pěvecká skupina Kelly Family z 90. let. An Angel, chceme nebo ne?
1: No, asi půjdeme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo číslo 2. Cool the Gang a Celebration. Co teď?
1: Určitě berem.
0: To je nadšení, určitě berem.
1: Ano.
0: No tak to rádi tady slyšíme, pozitivní nálada v hlase. Tak Danuško, teď můžeš zpětně své vnučce popřát a sdělit cokoliv máš na srdci nebo někoho skrz éter pozdravit. Pojď na to.
1: Tak ahoj Tárinko, já ti přeju všechno nejlepší dodatečně ještě jednou k tým krásným 7. narozeninám a přeju ti, ať jsi pořád tak veselá a hbitá a sportovní a ať ti to vydrží celý život a dobrá nálada.
0: To je krásný, my se tady s Filipem přidáváme, babičino přáníčko bylo úžasné, tak přejeme hlavně zdravíčko, to je to nejdůležitější. No a samozřejmě tady máme i nezapomenutelný zážitek, jestli nás pravidelně posloucháš.
1: Ano.
0: Tak my tady máme Allegri, což je firma na zážitky, můžeš se podívat i na webové stránky firmanazážitky.cz, stejně tak i naši posluchači, nebudu to prodlužovat, protože je tady flyboarding s mistrem České republiky Petrem Civínem. Víme, co je flyboarding?
1: Ano, samozřejmě.
0: Jo, ale už to někdy zkoušela? Nevím,
1: no já určitě ne, ale nevím, jestli v sedmi letech asi je to ještě brzo.
0: Já myslím, že ta věková kategorie je tam nějaká určená, ale jde to i pro menší, za doprovodu vlastně Petra a nebo někoho zkušeného. Není to nebezpečný, můj syn na tom byl asi, když mu bylo 11 tenkrát a bylo to naprosto skvělý, dneska už je mu 15, takže je to asi o domluvě, ale určitě se s tím dá něco udělat a vymyslet. Petr Civín je skvělý, měli jsme ho tady před časem i v rádiu a zažili jsme jeho vlastně show naživo a je to fakt jako neuvěřitelný a vyzkoušet si to, pará. Tak gratulace veliká, vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a teď už Cool the Gang. Celebration. Měj se krásně, Danuško.
1: Ahoj. Ahoj.
0: No a přátelé, my dneska budeme točit narozeninovou ruletu ještě jednou, tak rozhodně poslouchejte dál.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City.

0: nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Krásnou neděli, minuta po desáté a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Výroční 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech je minulostí. Červený koberec letos přivítal hvězdy světového filmu. Cenu za celoživotní přínos převzal herec Dustin Hoffman. Přijela i francouzská herečka Juliette Binoche a nečekaně se objevila také Natasha Kinski a své filmy uvedli Kevin Bacon, Jeffrey Wright, Jesse Eisenberg a spousta dalších tvůrců ze světa i z Česka. Vedra, silné bouřky a pak zase teplo. Proměnlivé počasí ovlivňuje i kvalitu kohoutkové vody. Úpravny vody tak v současné době fungují na plný výkon. V Česku je jich celkem 2 500. Způsob úpravy vodohospodáři musí měnit i několikrát denně. Další dramata vrcholící v prodloužení, po kterých zná fotbalové mistrovství světa všechny semifinalisty. Obhájci titulu z Argentiny v čele s Lionelem Messim přehráli Švýcary 3-1 po 120 minutách a tady prodloužení. To Anglie v zápase hraném od 23. hodiny udolala Norsko také v prodloužení po výsledku 2-1. Hvězdou zápasu byl dvougólový Jude Bellingham, který se na mistrovství světa trefil už po 6. Teď má šampionát dvoudenní pauzu a už v úterý se večer hraje první semifinále mezi Francií a Španělskem. O den později to bude souboj Argentiny s Anglií. Oba zápasy mají pro českého diváka příjemný start a to od 21 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Výstava postmoderního československého lidového designu z let 1948 až 89 je k vidění na zámku Veleslavín. Spolek domácí umění buduje sbírku, která je specifická, rozsáhlá a nadčasová už více než čtvrt století. Teď bude k vidění od 15. do 18. hodiny do konce prázdnin. Z Prahy Lucia Daňková.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetů hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
6: V jeho západní polovině území bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, na severovýchodě očekávejte také místy déšť a nebo přehánky. Odpolední maxima 9 a 20 stupňů Celsia.
9: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši.
10: Krásné nedělní dopoledne, 12. červenec. Pokračujeme dál, před námi spousty skvělých hitů. Bibi Rexha nebo Imagine Dragons právě teď.
9: Hit Radio.

0: Už jsme to dneska ráno udělali, ale tahle příležitost chce prostě další a další a další opakování. Obrovská gratulace Lindě Noskové, která v 21 letech vyhrála Wimbledon. Včera jí fandil celý Přerov, ve kterém hraje v místním tenisovém klubu. A dokonce na břehu Bečvy byly tisíce lidí u velkoplošné obrazovky. A tady máme pro vás jeden citát přímo z místa. Strašně jí to přeju, jsou to totiž 2 roky, co jí při Wimbledonu umřela maminka a teď ho vyhrála. Teď ho prostě vyhrála, to je wow. V 21 letech vyhrát Wimbledon, pane bože, nedokážu to popsat, strašně to naší Lindičce přeju, řekla manažerka klubu Daniela Hudková.
1: Jsou to nádherný příběhy, hlavně v tomhletom věku. A musí to být, my si to neumíme představit, jo, ale pro toho sportovce, který třeba, nevím, před 2 rokama vůbec jako nesnil, že by hrál v finále Wimbledonu a teď to najednou jako vyhraješ, ta sportovní cesta je taková hodně neuvěřitelná a
0: krásná.
1: Krásná. Strašně se mi to líbí, jak ten progres během roku, 2 může prostě nastat a najednou je prostě jako na vrcholu. Samozřejmě ten tlak na ní teď bude sílit, na druhou stranu není to jenom o tomhle turnaji, určitě bude dostávat i obchodní nabídky, protože vítězka Wimbledonu, to už může být na billboardech velkých značek a tak, takže já jí to taky strašně přeju, neznám Lindu, ale obě holky, co včera hrály, moc sympatický.
0: Takže Karolína i Linda, obrovská gratulace, jste naše královny.

0: Hezkou neděli, 2:15 a narozeninová ruleta s číslem 2 se roztáčí za několik málo okamžiků, takže volejte 800 937 937, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo má, měl a nebo bude mít narozeniny.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
5: Nákupy v onlineshop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz. Skonto nábytek.
12: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set 3 pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
15: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Narozeninová ruleta s číslem 2. Jdeme na to, protože někoho z vás už máme na telefonu. Hezkou neděli, kdo tam?
1: Ahoj, tady Jana.
0: Jani, odkud?
1: Klatovy.
0: Klatovy. A jaký byl tvůj plán na víkend? Co jsi zažila, prožila, nebo co tě čeká?
1: Tak máme tady sofek pouč.
0: Koho?
1: Je pouč.
0: Pouč, ano.
1: Klatovskou pouč. Takže včera jsme byli na pouti, dneska uvidím, co bude dál, jestli půjdeme znovu. Nebo...
0: A nějaká dovolená tě čeká?
1: Zatím neplánuju.
0: Neplánuješ, tak to máme podobný i Filip. My budeme v práci celé léto. Každopádně prozraď nám, kdo má ve tvém okolí narozeniny nebo měl.
1: Tak je to možná trochu sobecký, ale dneska mám já.
0: Dneska není to sobecký, sebeláska je důležitá. Kolikáté prozrazovat nebudeme, takže přímo dneska, 12. července?
1: Přímo dneska.
0: No tak to je skvělý. A máš někoho, s kým to oslavíš?
1: Mám určitě, mám tady partnera a čekám, že možná dorazí i děti.
0: Super, tak nebudeš samotinka, takže bude narozeninová oslava.
1: Asi jo.
0: No tak skvělý, takže datum známe, jdeme na pravidla. Zahrajeme ti 3 hudební ukázky s datumem tvých narozenin. Na tobě bude jednu si z těch ukázek vybrat, avšak ty už to znáš, že jo?
1: Znám, ano.
0: Dobře, tak jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety právě teď.
1: Dobře.

0: One. Chceme nebo ne?
1: Jdeme dál.
0: Dobře. Whitney Houston, I wanna dance with somebody.
1: To není špatný, ale třetí se zkusíme ještě.
0: Dobře. Justin Timberlake.
1: Ale jo, tak to je. Jo.
0: Dobře. Dobře. Tak my ti tady s Filipem popřejeme všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, lásku, ať jsi šťastná a zdravá.
1: Děkuji.
2: No a hlavně hodně úsměvu přejeme vždycky, protože úsměv ten dělá, jak se říká, den.
1: Přesně tak, ten je důležitý.
0: Tak my se na tebe usmíváme, stejně tak i na naše posluchače. A samozřejmě i dneska tady máme od partnera firmy na zážitky taky pro tebe jeden zážitek. Otázka je, jestli to budeš chtít vyzkoušet ty, nebo partner, nebo děti. Máš ráda vodu?
1: Vodu? Plavu ráda, ale potápění nemám ráda. Třeba.
0: A co nějaký vodní zážitek zažila jsi?
1: Ani asi ne, ne.
0: Už jsi někdy jezdila na prkně v plavkách?
1: To vůbec ne.
0: Tak žádný problém, protože my tady máme wakeboarding s veškerým vybavením, blackem, pronájem na celou hodinu jenom a jenom pro tebe a někoho dalšího, až tři osoby.
1: Aha, tak
0: a stojí to za to, nikdo se ti nebude smát, nikdo na tebe nebude koukat, budete tam mít trenéra, pronájem, vlek, vybavení, wakeboard, super.
1: Jejde, dobře. Tak vyzkoušíme určitě.
0: Přesně. Děkuju. Tak, můžeš vyzkoušet nebo někomu darovat, je to na tobě, tak nám vydrž na telefonu. Ano. A Justina Timberlakea posíláme teď za tebou. Měj se krásně.
1: Díky moc.
0: Ahoj. Takhle jednoduchý to je, dovolat se k nám do studia, něco vyhrát, nezapomenutelné vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme.

a přijde vaše nejoblíbenější víkendová hodinka, protože budeme hrát hity na přání k vaření jenom podle vás. Takže už teď nám napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli z éteru Hit Rádia. Třeba má někdo narozeniny, svátek, nebo ho jen tak chcete pozdravit skrz éter Hit Rádia. Tak my se vám pokusíme to vaše přáníčko splnit. Pište, můžete i na náš Instagram Lea Giongiosi nebo Filip Lejček a samozřejmě hlasovky, volání, SMSky, všechno tady máme. Tak od 11 hity na přání k vaření.

0: července od 16 hodin Parukázka. A úplně zdarma. City Picnic s Hitradiem City. Festival, který se vejde na deku.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou neděli, 2:58 a další zprávy, vítejte u nich. Na letních táborech a dětských akcích by se mohl rozšířit okruh profesionálních zdravotníků o lékárníky nebo dětské sestry. Tento návrh, který reaguje na fakt, že na táborech dochází k polovině všech úrazů ze zájmových aktivit, v pondělí projedná vláda. Novinka by měla ulehčit organizátorům, kteří dosud spoléhali hlavně na absolventy kurzu první pomoci lékaře či záchranáře. Čas na atomových hodinách se stále více rozchází s rotací Země, která se v posledních letech zrychluje. Experti proto zvažují zavedení vůbec první negativní přestupné hodiny, což by v praxi znamenalo odebrání celé jedné hodiny z globálního času. Tento krok by měl vyřešit hrozící chaos v digitálních sítích a satelitní komunikaci, kde hrají roli i milisekundy. A pojďme také na sport. Fotbalisty Ostravy posílil ofenzivní záložník Dantaye Gilbert. 21-letý reprezentant Trinidadu a Tobaga přestoupil do Baníku z pražské Dukly a podepsal kontrakt na 3 roky. Klub to oznámil na svém webu. Gilbert na jaře vstřelil 2 góly a v Ostravě se stal už 5. letní posilou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Ve spodní části areálu výstaviště je otevřený zábavný park plný atrakcí pro malé i velké. Luna Park má ve svátek, ale také ve víkendové dny otevřeno od 10. do 22. hodiny. Hlavním lákadlem je legendární 0,5 kilometr dlouhá horská dráha, ale také dětský vláček nebo skákací hrad. Z Metropole Lucie Daňková.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
7: V jeho západní polovině území dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, na severovýchodě pak očekáváme velkou oblačnost, místy déšť nebo přehánky. Tady ve studiu je veselo, úsměvno, ale venku bude odpoledne až 29 stupňů Celsia.
10: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
7: Tak přátelé, my se k vám vracíme zpátky. Leonka dostala nějaký záchvat smíchu, má asi 2 minuty, takže dokonce nechala zcela výjimečně mě otevřít celou tuhle hodinu. Takže už jsi schopna mluvit, nebo ne? Jestli přátelé ne, tak prostě k tomu vašemu obědu a tak dáme hity k vaření, jak jste zvyklí. Čekají nás třeba kabáti Ava Max, Freddie Mercury anebo Alex Warren.
11: Je to tak, přátelé, já prostě nemůžu zastavit ten smích. Možná se to někdy někomu z vás stalo, že vás rozesmála úplná blbost a je to takový ten smích, kde i pláčete.
7: No, prostě. Na brečín. Lenko, zažehni tu muziku, jdeme na to.
11: Ty napřání, podle vás.

0: fajn.
1: Hezké dobré dopoledne, 11 hodin, 11 minutek, už jsem zpátky. Ale normálně někdo z vás to určitě taky zná, že když se začnete smát, tak někdy ten smích prostě nejde zastavit a propukne to až v takový hysterický smích, slzičky, štěstí, radosti, tak tohle se mi přesně stalo. Asi 10 minut jsem se nemohla přestat smát, poplakala jsem si a tak podobně, takže dejte klidně vědět, jestli to někdo znáte, takový ten pocit. Myslím si, že jsem dneska před chvilkou omládla o takových 25-30 let. Každopádně hezkou neděli. Jdeme hrát hity na přání k vaření. Píšete nám SMSky na 777-937-777. Jako to udělala Hanka. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám Don't Dream It's Over. Uděláš nám velkou radost. Dneska vaříme, co dům dá, protože jsme nebyli ani na nákupu. Zbylo nám spousty jídla, ale možná si i něco ugrilujeme. Bylo by to pro mého Martinka. Táto, milujeme tě. To je hezký. No tak jo, zahrajeme. A mezi tím si pište dál. Bude taky slibovaný Freddie Mercury, Alex Warren. O to si tady napsala Péťa. A co bude dál, tak je na vás. Pište si.

0: tady Péťa a Dáša Sekáčuj. No čau Leonko a Fildo, konečně v tom super rádiu sestava, která je fakt super. Dnes mám pečené maso a brambory s rajčatovým salátkem, ale žena a dcera si dělají palačinky s lotusovou pomazánkou a k tomu maliny. To já chudák fakt nemusím. Prosím o zahrání od Tomiho Keše Macchiato. Díky všem, přeji hezký den a dobrou chuť. Petr a Dáša Sekáčovi z Plzně. A dokonce ještě Péťa napsal, Leonko, stalo se mi v autobuse, že jsem si vzpomněl na fakt komickou situaci a začal jsem se smát a nedalo se to zastavit. Okolí na mě koukalo jak na blbce, napsal horší slovo, ale to nebudu říkat do éteru, ale prostě nedalo se, byl jsem obětí pocitu a emocí. Naprosto souhlasím s tímhle, Péťo, protože ano, já jsem se vás ptala, jestli se vám někdy stalo to, že jste prostě dostali takový ten záchvat smíchu, který nešel zastavit. Tohle se stalo mně asi 10 minut zpátky, ale pojďme se usmívat, protože život je hned krásnější. A Tommy Cash za moment z éteru Hit Rádia.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz. Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
2: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Rádio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: 800 937 937, volejte právě teď. Já bych někoho z vás strašně ráda slyšela v éteru. Tak volejte. Zahrajeme podle vás, pozdravíme, koho si budete přát, pokecáme, jaký jste měli víkend, jaké máte plány na léto a hlavně, co dneska vaříte. Takže 800 937 937 a já se ptám, koho máme na telefonu. Haló, haló? Haló, haló, dobře, zase se mě někdo bojí, tak další. Haló, haló?
1: Ahoj, tady Kačka.
0: Ahoj, Kačko, odkud voláme?
1: Z Opavy,
0: ta. Doufám, že se máš krásně. Co dneska vaříte?
1: Dneska vařím špagety a omáčku.
0: Ano.
1: To mají děti nejradši, takže...
0: Dobře. Takže a nějaké dneska plány na prázdniny, dovolená? Chystáš se někam?
1: Tak zatím vybíráme. Já ještě teďka mám 2 týdny pracovní, ale chystáme se asi k moři.
0: Já miluju ten váš moravský přízvuk. Tak se chytáme si k moři, vybíráme.
1: Krátké zobáky.
0: Ale já mám ráda krátké zobáky. Každopádně prozraď, co ti zahrajeme, čím ti uděláme radost.
1: Tak kdyby to bylo možné, tak Divokého byla Lahůdky.
0: Jasně.
1: Tu máme doma nejradši.
0: Ano, Lahůdky, už je tady mám. A pro koho to bude?
1: Takže bude to pro moje děti, pro Emilku a Eliotka. Včera vlastně Emilka slavila narozeniny s rodinou.
0: Ano.
1: A taky pro našeho tačku Lukyho.
0: Eliot je strašně krásný jméno, jak jste na něj přišli?
1: No, my jsme chtěli něco, Emilka je vlastně starší, máme Emily a chtěli jsme něco taky na E pro syna, a aby to nebylo něco typicky českého.
0: Jasně.
1: Takže nám trvalo trošku, než jsme se zhodli na tady tom.
0: Ano.
1: A jako jo, nakonec to klaplo, domluvili jsme se a klaplo to.
0: Strašně krásný jméno, Emily Eliot. Nádhera. Tak Divokej byl letí, jede do Opavy právě teď za vámi. Měj se krásně, tak, ahoj.
1: Děkujeme moc, taky ahoj.
0: Ahoj.

0: recepty na přání k vaření pokračují dál. Chodí nám tady spousty zpráv i na můj Instagram Lea Giongiosi, kam si napsala Tereska. Ahoj Leonko, prosím zahraj cokoliv od Green Day, bylo by to pro mého Jirku, který se rozhodl, že nám dneska udělá bramborovou kaši a karbanátky a dokonce i okurkový salát, tak jsem zvědavá, jestli se mu to povede. Rádi vás posloucháme, jste super, díky moc, taky nám tady píše Tereza. Ahoj Leo, prosím zahraj See You. Chandelier, uděláš nám taky velkou radost, jestli se na nás vůbec dneska dostane. Bylo by to pro všechny, kteří poslouchají Hit Radio a kteří jsou v práci. Díky, že jste s námi, nejsme v tom sami, jsme v tom s vámi. Jo, teď jsem se do toho trošku zamotala, ale to nevadí, anebo je to tak zvláště napsáno. Každopádně si ji zahrajeme taky Nelly Kelly a doplní je Pink. O tohle jste si napsali, tak tohle ještě do pravého poledne.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pod námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Výzku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Rádia.cz Hit Radio.
4: Krásnou neděli, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Hasiči už čtvrtým dnem zasahují po požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě v neděli pracuje 6 jednotek, které nadále skrápí proudy vody trosky budovy. Limitující je pro ně bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určil statik. Blíže k místu se tak zatím dostat nemohou. Lokalita je stále ohraničena páskami a o přístupnění některých ulic se bude jednat zítra dopoledne. Policisté varují před letním nárůstem vloupání do domu a bytu a doporučují nepodceňovat prevenci před odjezdem na dovolenou. Základem je důkladně uzamknout všechna okna i dveře a požádat sousedy o pravidelné vybírání poštovní schránky, aby dům nepůsobil opuštěně. Přítomnost obyvatel můžete snadno nasimulovat pomocí automatických spínačů světel nebo chytrých zásuvek. Odborníci také důrazně varují před sdílením fotek z cest na sociálních sítích, které pro zloděje fungují jako přímá pozvánka. Zraněním kolena a rychlou prohrou s Američanem Maxem Hollowayem skončil návrat bývalého šampiona smíšených bojových umění MMA Conora McGregora po 5 letech. Sobotní zápas organizace UFC, kterému v Las Vegas přihlíželo přes 20 000 diváků, tedy trval jen minutu a 9 sekund. McGregor bojoval v UFC naposledy v červenci 2021, kdy si v zápase proti Američanovi Dustinu Poirierovi zlomil nohu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Divadelní studio 2 má v Praze hned dvě letní scény. Ta na Vyšehradě dnes zve na ikonu světového showbiznesu, fenomenální zpěvačku a filmovou hvězdu Judy Garland. A to v podání skvělé Moniky Absalonové. Na výstavišti Holešovice si dnes večer užijeme novinku Patrika Hartla Blbka. Další program je na webu. Z Metropole Lucie Daňková.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
4: V jihozápadní polovině území bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, to na severovýchodě pak očekáváme velkou oblačnost, místy také déšť nebo přehánky. Odpolední maxima se zastaví na 29 stupních Celsia.
7: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
8: Hezké dobré odpoledne, teď už pár minutek popolední. Nechte si chutnat, pokud právě baštíte svoje nedělní obědy. My pokračujeme dál, skvělá muzika, samý skvělý hit, dobrá nálada. Díky, že posloucháte.
7: Hit Radio City.

0: things that I...
1: Neděle odpoledne, dobrou chuť, pokud právě baštíte ty vaše úžasné obědy, které voní až sem k nám do studia. Každopádně dámy, netrapte se posilováním bříška, jo? Chlapi na vás v létě na pláži zajímá jen pevný zadeček a poprsí, co si budem. Vaše bříčko, bříčko? Fakt jsem řekla bříčko?
2: No tak asi nějaká hříčka tě tam skočila.
1: Ne, bříško vás prý nechává v klidu. Takže naše bříška vás chlapi nechávají v klidu, respektive jste k němu tolerantní. Naopak my, ženy, nám se líbí mužská široká záda, svalnatý trup. Údajně teda, jo? Říkají to jakýsi vědci, já nevím. Ale pozor, daleko víc upřednostňujeme chlupatý hrudník, než ten depilovaný. S čím taky absolutně nesouhlasím. Mě úplně jedno, jestli máš třeba pupíček, nebo nemáš pupíček, nebo tam máš pekáč buchet, ne?
2: No, ale s tím hrudníkem je pravda, že vždycky, když si to jako vezmu doma, tak dostanu jako vynadáno, že to nevypadá dobře. Ale mě to tam prostě
1: vzrcá vždycky. Počkej, co si jako vezmeš? Ty si holíš hrudník?
2: No, ale třeba jednou za dva roky si to vemu.
1: Ne.
2: Jenže ono to pak hrozně jako štípe přes tričko, takže on to opravdu není jako dobrý nápad. A s tím, jak jsi říkala, bříška, zadečky a tak, tak to se jako každý asi vyhodnotí sám. No tak já znám samozřejmě chlapy, který ti řeknou, že přesto nejede vlak, když má jako ženská trošku bříško. Někteří zase řeknou, že jim to vůbec nevadí, takže je to hodně subjektivní záležitost.
1: Hele, tak chlapy, který říkají, že přesto nejede vlak, nejsou žádný chlapy.
2: Přesně tak, chlapy.
1: To jako fakt ne chlapy, hele, koukejte se pochlapit, protože jestli ženě říkáte něco o jejím bříšku, palec dolů.
2: No, mělo by to hlavně být tak, že pokud to říkají, tak by sami ale měli být tady jako vyštíhlený
1: taky
2: a vysportovaný.
1: Ale prostě buď toho partnera miluješ nebo nemiluješ a neřešíš, jestli má tady bříško nebo nebříško. Pane bože, kde to jsme? Jdeme radši k muzice.

0: 12. červenec, leto v plném proudu, tak co se týče zmrzliny, jsme my Češi národ konzervativců, ale možná z nás někteří už to víte. Prostě nejraději máme už celé roky oblíbenou vanilkovou zmrzlinu. Co celé roky, celé generace. Kromě vanilkové dál vede taky Nanuk Míša a čokoládová zmrzka a ať si přidáme i nějaké to číslo, každý náš obyvatel sní v průměru 3,2 litru zmrzliny ročně. Z toho plyne, že vlastně já osobně ujídám podíly aspoň 5 dalším lidem.
1: Hit Radio City. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Tahické léto Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio City. Hit Radio City.

Neděle odpoledne, Hit Radio stále s vámi. Máme tady takovou zprávu o partnerské důvěře v Česku. Údajně totiž 9 z 10 Čechů má před svým partnerem tajemství. Tak co? Jak pak je to u vás doma? No, prostě si asi nevěříme. Nejčastěji tajíme hesla od sociálních sítí a SMSky, což já se přiznám, že mě jsou sociální sítě úplně jedno, a co se týče SMSek, tak je pravda, že někdy nějaké zprávy pro druhou polovičku, kdyby si to přečetl nebo přečetla, mohou vyznít trošku jinak, než jsou opravdu myšlené, a to víte jenom vy a dotyčná osoba. Kolikrát se vtipem, ať už jenom třeba s kolegou nebo s kamarádem, s kamarádkou, s kýmkoliv zavtipkujete, a ta druhá strana by to mohla pochopit prostě jinak, než je, takže to chápu. Jinak já nevím, já asi tajemství žádný nemám, nevím, nevybavím si teď, možná někde nějaký malinký, asi jo, každý z nás. Ale jak je to u vás, to mě zajímá, to klidně dejte vědět, protože dokonce pětina lidí tají vyšší úspor, každý třetí Čech tají dokonce nevěru. No, možná to třeba trošku se sebou i souvisí. Hesla tajíme, aby se nám nepřišlo na nevěru, a úspory, abychom na ně měli. Ať už je to, jak je to, prostě každý člověk má asi nějaké svoje tajemství, ale dělejte to tak, ať to neubližuje těm druhým, jo?

Neděle odpoledne v plném proudu, 12. červenec, toto letí, toto frčí. Náš společný čas se chýlí ke konci, mějte se krásně. Pokud možno, samozřejmě budeme rádi, když s námi zůstanete dál. Mějte se hezky, užívejte si nedělního odpoledne, pokud možno odpočívejte. A zítra pravou nohou do toho nového dne. Byla s vámi Lea a pro

0: července od 16 hodin Parukářka. A úplně zdarma. City Picnic s Hitáliem City. Festival, který se vejde na deku.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio City.
3: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

0: CZ. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 13. Krátké zprávy na Veronika Burdík. Proměnlivé počasí ovlivňuje kvalitu kohoutkové vody. Úpravny tak v současné době fungují na plný výkon. V Česku je jich celkem 2500. Způsob úpravy vodohospodáři musí měnit i několikrát denně. Po návratu z dovolené bychom měli nechat vodu odtéct, dokud nebude zcela studená. Píšou o tom na webu České televize. Česko dnes poslalo do Francie na pomoc při hašení požárů druhý vrtulník. První odletěl už v pátek, za sebou má první den nasazení. Posádku i v tomto případě tvoří 7 lidí, piloti, technici a hasiči. Na jihu Francie se stále nedaří dostat rozsáhlé přírodní požáry pod kontrolu. A pojďme do Krkonoš. Silný vítr dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky z Pece na Sněžku. Spodní úsek lanovky do mezistanice na Růžové hoře zůstal v provozu. Odpoledne by se situace mohla změnit. Aktuální informace najdou turisté na webu. Finálovým duelem dvou nejvýše nasazených tenistů Jannika Sinnera a Alexandra Zvereva dnes vyvrcholí Wimbledon. Sinner se pokusí v All England Clubu obhájit loňský titul. Zverev může navázat na 5 týdnů starý triumf z Antukového Roland Garros. Utkání začne v 17 hodin.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Dneska převážně velká oblačnost, zejména na východě a severovýchodě místy s deštěm nebo přeháňkami, na západě až polojasno. K večeru potom budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 25 až 29 stupňů. Krásné odpoledne, 13 hodin přesně, s vámi už Kateřina Pechová, no a jdeme si užít to nedělní odpoledne. Další hity před námi, za chvíli Lady Gaga a Bradley Cooper a teď už ale Farben a Fade In.

Zrodila se hvězda, to jsou Lady Gaga a Bradley Cooper v éteru Hit Radio. Krásnou neděli vám všem, prosím vás, ano, Robert Pattinson už řekl, jak to bylo s jeho neúčastí na svatbě Taylor Swift, já vím, že jste na to čekali. Tam totiž byli všichni, jo, klika od dveří, všichni opravdu, ale on prý musel pracovat. A potom se k tomu zeptal na jednu zásadní otázku, a proč se ptáte, oni tam něco rozdávali zadarmo? Jako za mě je praktický tam nejít, protože tohle je taková svatba, že jako svatební dar byste museli dát do obálky 2 kakáčko v Praze, abyste nebyli za trapáka, jo, což je drahý, bych chtěla podotknout. A mimo jiné tam chyběl i třeba Mark Hamill, což je Luke Skywalker ze Star Wars, víme, a ten na Instagram napsal, že tam nebyl ze spousty osobních důvodů a pak taky proto, že ho nepozvali. To máme stejný, já jsem taky měla hodně jiný práce. Další hity před námi, za chvíli Lily Allen, teď Damiano David, The First Time.

0: Lily Allen a Not Fair. Posloucháte Hit Radio. Pozor, pozor, protože stále hrajeme o fantastické ceny a ano, i tento týden budeme hrát o další krásné ceny z Top e-shopu s outdoor vybavením for camping. Pozor, téma na tento týden, vaření venku. V kempu, na čundrech a tak dál. Já to třeba miluju, protože třeba jídlo z ohně chutná úplně jinak. Jo, ještě když vám tam ten buřtomilem spadne, tak ho voklepete jenom od toho popela a je to prostě skvělý. Hrajeme celý týden o poukaz na nákup na 4Camping za 7000 korun. Pište, vzpomínejte a v pátek vyhlásíme vítěze. Svoje historky pište na hitradio.cz. No a k té neděli jeden hodně líný song. The Lazy Song a Bruno Mars, taky Hunter X nebo Michael Andrews už za chvíli.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
5: Trefíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
12: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spějte lépe, žijte lépe.
13: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Mad World a Michael Andrews, posloucháte Hit Radio. Krásnou neděli všem. Prosím vás, asi už jste to taky slyšeli, jo? Tvrdí se, že ženy mají vyšší práh bolesti než muži. Tak pozor, není to pravda, údajně, jo, máme tady novou stránku věci. Ženy totiž prý trápí bolest častěji než muže a může za to kdo jiný než evoluce. Muž totiž nemá cítit bolest, aby pokračoval v boji a lovu. Dneska už to asi tak úplně neplatí, ale jinak jo. A žena má tu bolest cítit, aby z boje a lovu zdrhla. Logicky. A v podstatě má to v podstatě znamenat to, že ženy jsou pro vývoj lidstva prostě důležitější a nesmí se s nimi plýtvat. No jo, dámy, prostě jsme opět naprosto zásadní. A pánové, šup, šup,

0: that you're sorry. 'Cause I love you, I love you too much to look back.
1: Give me your hand, Samu Haber s námi v éteru Hit Radio. Krásnou neděli, vy, co máte nohy nahoře, pohodičku, užíváte, užívejte, protože v podstatě už za pár hodin je zase pondělí, jo, já vím, jako takhle, když budeme se chovat dostatečně nenápadně, třeba si nás nevšimne, ale obávám se, že prostě dorazí, jo, ale to nevadí, my to zvládneme a hlavně tu neděli si uděláme krásnou. Pokud máte pocit, že už se válíte příliš dlouho, tak třeba taková Jennifer Lopez, ta by vás rozhýbat mohla už za chvilku, k tomu Disturb nebo Alexandra Burke.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na regbity.cz.
5: RegBity, záruka kvality.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
9: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Jsou dvě odpoledne. Krátké zprávy na Veronika Burdík. Poslanci budou v příštím týdnu schvalovat návrh na obnovu elektronické evidence tržeb. Vláda si od toho slibuje narovnání podnikatelského prostředí i dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Zákonodárci budou jednat pravděpodobně už jen v úterý a ve středu. Potom jim začnou parlamentní prázdniny. Filip Turek z Motoristů osobně neuvažuje o kandidatuře na prezidenta. Řekl to v dnešní debatě na CNN Prima News. Jeho oponentka, exministryně obrany Jana Černochová, naproti tomu vyjádřila podporu současnému prezidentovi Petru Pavlovi. Příští prezidentské volby se mají odehrát začátkem roku 2028. Hasiči už čtvrtým dnem zasahují po požáru výškové budovy v někdejším baťovském areálu ve Zlíně. Na místě dnes pracuje 6 jednotek, které nadále skrápějí proudy vody trosky budovy. Limitující je pro ně bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určil statik. Blíže k místu se tak zatím dostat nemohou. Filip Salač dojel ve velké ceně Německa ve třídě Moto2 v 7. a po 7. za sebou se v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky. Startoval přitom až z 15. místa. Na Sachsenringu zvítězil Španěl Iván Ortolá, který v závěru odrazil útok krajana Daniela Holgada.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
8: Dneska velká oblačnost, zejména na východě a severovýchodě místy s deštěm nebo přeháňkami, na západě až polojasno, k večer potom budou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší dnešní teploty 25 až 29. Krásné odpoledne, 2:14, doufám, že máte hezkou neděli. Hlavně klidnou, jo? Na bracíli. No a k tomu další hity, za chvíli Eva Farná a Miraj a teď návrat do puberty. Tohle je Avril Lavigne.

Eva Farná a Miraj, posloucháte Hit Radio. A prosím vás, jedno jablko denně. Jedno jablko denně údajně totiž ženám zlepší milostný život. Dámy, já jsem si to nevymyslela. Takže pánové, do obchodu, jo, koupit jabka. Údajně nám to pomáhá s tím být jako zapálenější, jo, jakože s náruživostí a tak. Takže ano, pánové, místo toho, abyste do nás v barech nalejvali alkohol, tak prostě kupte nějaký hezký jablíčko, jo, jako aby to nebylo jak ve Sněhurce teda potom, ale ano, jablko by mělo být fajn, pánové, večer, až půjdete za manželkou, můžete jí ho nakrájet na plátky, přijít v něčem rajcovním, zaručuju vám, že ten večer bude výborný. A kdyby nezabralo jabko, tak zkuste iPhone, jo. Jabko jako jabko, no, co se dá dělat. Další hity Robin Schulz a James Blunt právě teď. I really need you. Right now I'm fading fast, not gonna last.

0: Play, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio. Krásné nedělní odpoledne, musím výjimečně jedno osobní. Prosím vás, já jenom bych potřebovala pozdravit svého dědu do jižních Čech, který asi po 30 letech, možná i povíc, si přeladil rádio a poslouchá teďkon nás. Jo. Je to neskutečný, člověk by si řekl, že už se toho nedočká a podívejte se, jo, normálně, říká se, že starýho psa novým kouskům nenaučíš, že jo, nevzdávejte to, jednoho dne se ty věci podaří. Takže já zdravím, dovolině mávám, no a mávám vám všem, co si dáváte to nedělní odpoledne spolu s námi. Doufám, že nejlepší hity budou vyhovovat. Nico Santos a Fastboy, taky Anastasia nebo Alec Benjamin už za malou chvíli.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

jste s Hitradiem, tohle byl Alec Benjamin. A ano, konečně je to oficiální. Káva prodlužuje život. Opravdu, opravdu potvrdili to, kdo jiný než vědci, jo, rádi potvrzují nebo vyvrací věci. Tak teď prosím vás potvrdili, že káva je blahodárná záležitost. Opravdu má vliv na délku lidského života, jo. Ideální prý 2 až 3 šálky kávy denně. Já se přiznám, že tohle můžu opravdu potvrdit spolu s vědci, protože já si nedat svoje 2 až 3 šálky denně ještě dopoledne, tak většina mých kolegů je dávno mrtvá. A věřím, že v tom nejsem sama. Jen se přiznejte. Další hity za chvilku Rehab a teď už do uší DJ Bobo a jeho Everybody. Music is what I'm living for.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Rehab, krásné odpoledne všem. Krásnou neděli, i když dneska teda pojďme si říct takovou podmrakovou. Jo, jako je zataženo, nedá se nic dělat, ale i tak aspoň naberete síly, protože tento týden nás opět čekají tropické teploty, jo. Vy všichni, co milujete teplo, dobrá zpráva, vy, co to teplo moc nemusíte, bude to náročné, ale my to zvládneme. A s tímhle soundtrackem to zvládneme určitě. Další hity nachystaný Daša, Alvaro Soler nebo Lucas Graham.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 15 hodin krátké zprávy a Veronika Burdík. Zítra vypukne celorepubliková akce s názvem Motýlí půlhodinka. Zapojit se do ní mohou jak jednotlivci, tak také rodiny i skupiny. Připojit se tak mohou do sčítání denních motýlů na své zahradě, v parku, na procházce nebo třeba na louce. Sčítání potrvá do příští neděle. Více na motýlípůlhodinka.cz. Ukrajinský prezident Zelenský avizoval změny ve vládě. Premiérce Svyridenkové poděkoval za práci a uvedl, že jí nabídl možnost vést novou oblast vztahů s klíčovým partnerem. Některá média si jeho slova vyložila jako návrh nebo rozhodnutí ministerskou předsedkyni odvolat. V Karlových Varech začal úklid kulis filmového festivalu. 9 dnů trvající akce přilákala opět 10 000 návštěvníků i filmových profesionálů. Zátěž zažívali i záchranáři nebo policisté, kteří na pořádek v době festivalu dohlíželi. Celkově ale policie hodnotí letošní ročník jako klidnější ve srovnání s jinými roky.
5: Fotbalový servis.
6: Fotbalisté Argentiny ve čtvrtfinále mistrovství světa udolali Švýcarsko 3-1 po prodloužení. Dál tak mohou snít o obhajobě zlata. O to je však mohou připravit Angličané, se kterými se v semifinále utkají. Anglie porazila Norsko 2-1 po prodloužení. Semifinálový zápas Francie-Španělsko se odehraje v úterý. Argentina pak vyzve Anglii o den později.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
8: Dneska velká oblačnost, zejména na východě a severovýchodě, taky s deštěm nebo přeháňkami, na západě polojasno, k večeru ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 29, v noci se ochladí na 16 až 12 a bude převažovat jasno až polojasno. Hezké odpoledne, 2 minuty po 15. s vámi Kateřina Pechová a co? Další hity, je to tak. Za chvíli Alan Walker a právě teď Imagine Dragons a Sharks.

0: Volker a Tomin Harket, Féteru Hitrádia a je to tu 15 hodin, 9 minut, čas dát si něco hodně zbytečného.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: V americkém státě Georgia nesmíte přivázat žirafu k pouliční lampě nebo k telefonnímu sloupu. Pokud teď máte spoustu otázek, nejste sami.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Emo Music a Andělé. Posloucháte Hit Radio, hezkou neděli. No, protože je neděle, logicky je zítra pondělí. A to znamená, že opět ve snídaní šampionů proběhne rychlá pětka celý týden. Máte možnost, pozor, být krásní. Ano, protože kdy jindy být krásní než v létě. A proto hrajeme o přírodní kosmetiku De Natura. Vyzkoušelo ji už přes 100 000 zákaznic, takže ano, oskoušeno za vás. A každý den soutěže hrajeme o poukaz na 5 000 korun do e-shopu De Natura. Od toho poukazu vás dělí jen 5 rychlých otázek a 5 správných odpovědí. Tak držím pěsti, startujeme zase zítra. A už za chvilku do uší třeba Mika nebo Soul Asylum.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio City.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
7: Matrace za hubičku.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Happy Ending na Mika, posloucháte Hit Radio. A už to dneska zaznělo, ale tohle si zaslouží opakování. Obrovská gratulace Lindě Noškové, která v 21 letech vyhrála Wimbledon. Byl to neskutečný zápas, vy co jste sledovali, určitě potvrdíte. Přijel tam za ní i její táta a vyprávěl, jaká cesta to byla. Jak hráli, kde se dalo a bylo to zadarmo, protože pracoval na železnici, jak přespávali v nádražních ubytovnách a v zimě, jak odhazovali sníh z kurtů, aby jenom mohli trénovat. A Linda prý nikdy neřekla, že trénovat nechce. Neuvěřitelná cesta. Ještě jednou obrovský respekt všem rodičům, který těm dětem dají fakt úplně všechno. A ty děti ví, že bez těch rodičů by to nešlo. Louis Fonzie a Daddy Yankee právě teď.

0: Tohle show Linkin Park, posloucháte Hit Radio. Za chvíli 3:15. Co neděle? Dobrý? Já doufám jenom, že máte pohodu. Jo, že toho dneska moc nemusíte. Protože pojďme si říct, ráno, až budete vstávat, budete si říkat, škoda, že jsem si přes ten víkend víc neodpočinul. No tak právě tomu předejdeme. A vy budete dneska odpočívat úplně neskutečně šíleně, jakože intenzivně. A zítra budete hrozně fresh. Minimálně se o to můžete pokusit. Já k tomu doručím ten nejlepší soundtrack. Justin Timberlake, Passenger nebo Krištof už za chvíli.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Hit Radio.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: 16 hodin krátké zprávy a Veronika Burdík. Policie vyzývá k důkladnějšímu zabezpečení domů před odjezdem na dovolenou. Je dobré navodit dojem, že je dům stále obývaný, třeba automatickým spínačem světel. Od začátku roku evidují policisté skoro 760 vniknutí do rodinných domů. Zatímco ty bývají terčem zlodějů celoročně, v létě se více zajímají také o byty. Proměnlivé počasí ovlivňuje kvalitu kohoutkové vody. Úpravny tak v současné době fungují na plný výkon. V Česku je jich celkem 2 500. Způsob úpravy vodohospodáři musí měnit i několikrát denně. Po návratu z dovolené bychom měli nechat vodu odtéct, dokud nebude zcela studená. Píšou o tom na webu České televize. Rozsáhlý požár ve Španělsku už neohrožuje nové oblasti. Podařilo se jej stabilizovat. Na 1500 evakuovaných osob se tak může vrátit domů. Kvůli požáru na jihu země zemřelo 12 lidí a dalších 23 se stále pohřešuje. V Praze a Brně zítra započnou pod názvem Šarivari filmové ozvěny Karlovarského festivalu. Nabídnou výběr filmů z letošního 60. ročníku přehlídky. Do konce týdne je budou mimo jiné promítat pražská kina Aero, Světozor a Přítomnost a brněnské letní kino Janáček.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
7: V noci nás čeká jasno až polojasno, nejnižší teploty 16 až 12 stupňů a zítra teplo poměrně slunečno, převažovat bude polojasno, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Krásné odpoledne, 2 minuty po 16. hodině, 12. červenec. Jak se máte? Dobrý? Já doufám, že jo. A náladu vám rozhodně zlepší naše další hity. Teď Macklemore a Ryan Lewis. Jdeme na to.

Lady Gaga v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No pozor, protože pokud hledáte druhou polovičku, tak údajně si partnera spíš najdete v supermarketu než na Seznamce. Psali to na Instagramu, tak je to určitě pravda, samozřejmě. Protože potkáte toho člověka, jo, bez filtrů, taky většinou nechodíme do krámu pro těstoviny úplně načančaný, že jo. Víte, že to je skutečný člověk, jo, dokonce víte, že je zvládá nakupovat, což je velmi, velmi přínosná záležitost. Takže až půjdete do krámu, jo, tak lehce to přičísnout, trošku jenom tak jako na pohodu, jo, jemně. A ideálně si připravit i nějakou balící hlášku, jo, pánové, dámy. Můžete oba udělat to oslovení, jo, něco jako... No, chtělo by to něco o něco lepšího, než třeba, aha, taky kupuješ okurku, jo? To je takový jako vágní, že jo? Ale třeba zas, když se zeptáte naopak, nevíš, který druh cibule je na tohle nejlepší, tak tam by se mohly bourat ledy, jo? Tak držím pěsti, až půjdete do krámu, tak se hlavně rozhlížejte.

0: Kamaráda Be Mine, posloucháte Hit Radio. A pozor, pozor, pondělí už se blíží a to znamená, že se blíží taky další týden, kdy máte možnost hrát o další krásné ceny z Top e-shopu s outdoor vybavením for camping. Tento týden téma vaření venku. Zavzpomínejte, jak je to skvělý pod hvězdnou oblohou pěkně vyndat e-shoes, jo, rozdělat ten oheň. Napište nám svůj příběh na hitradio.cz. No a my budeme hrát o poukaz na nákup na for camping v hodnotě 7000 korun. Takže pište, vzpomínejte a už v pátek vyhlásíme vítěze. Za chvilku další hity, čekají nás Simple Plan, čeká nás Taylor Swift nebo Tina a Rytmus.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
9: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
10: Hit Radio. Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Taylor Swift, Féteru Hitrádia. Krásné odpoledne, dnešní chlapy jsou fakt jak malí, jo. Nejenom, že furt hrajou počítačové hry, dokonce jsou schopní kvůli nim zdrogovat přítelkyni, která jim je zakazuje. Já si nevymýšlím, opravdu, to se teď stalo v Německu, je to úplně bizarní. Jeden chlápek chtěl hrát, jo, a jeho partnerka mu to zakazovala a on jí tak dal do čaje uspávadlo, aby měl klid. Takhle, ten klid měl, dokonce měl klid na celý dva dny, což je strašný, a teď mu hrozí pokuta 14 tisíc. Tady vidíte, jak je čaj nebezpečný, jo? Zlatý víno. Tak dáme opatrně, až vám váš muž nabídne čajík, jo? Alex Warren právě teď. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Bombfunk MCs a Freestyle a Féteru Hit Radio. Krásnou neděli, 16 hodin 40 minut. Pohodička, jo, blíží se večer. Naplánujte si úplně takový to, že chvilku fakt zastavíte, jo? Buď s knížkou, anebo jenom v tichu. Víme, že umět nedělat nic nám strašně pomáhá. Tak to schválně dneska vyzkoušejte. Nemusíte být v úplném tichu, jo? Můžete poslouchat nás? Čeká nás totiž třeba Ed Sheeran, Tommy Cash nebo Eva Farná.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
7: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 17 hodin krátké zprávy a Veronika Burdík. Poslanci budou v příštím týdnu schvalovat návrh na obnovu elektronické evidence tržeb. Vláda si od toho slibuje narovnání podnikatelského prostředí i dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Zákonodárci budou jednat pravděpodobně už jen v úterý a ve středu. Potom jim začnou parlamentní prázdniny. Česko dnes poslalo do Francie na pomoc při hašení požárů druhý vrtulník. První odletěl už v pátek. Posádku i v tomto případě tvoří 7 lidí. Piloti, technici a hasiči. Na jihu Francie se stále nedaří dostat rozsáhlé přírodní požáry pod kontrolu. V Americe budou v úterý dražit vzácnou kostru Tyrannosaura Rexe. Vyvolávací cena je asi 400 milionů korun. Prodej pravděpodobně přitáhne pozornost nejen muzeí, ale také soukromých sběratelů. Kostra, která dostala jméno Gus, je podle odborníků dobře zachovaná. Finálovým duelem dvou nejvýše nasazených tenistů Jannika Sinnera a Alexandra Zvereva dnes vrcholí Wimbledon. Sinner se pokusí v All England Clubu obhájit loňský titul. Zverev může navázat na 5 týdnů starý triumf z Antukového Roland Garros. Utkání začíná v těchto chvílích.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: V noci nás čeká jasno až polojasno, nejnižší teploty 16 až 12 stupňů, zítra převážně polojasno, ráno a dopoledne na jihozápadě jasno, naopak na severovýchodě a severu víc oblačnosti i malá pravděpodobnost, že se objeví přeháňka, na nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Krásné odpoledne, 3 minuty po 17. S vámi stále Kateřina Pechová a stále ty nejlepší hity. Jdeme na to? Za chvíli Maroon 5 a teď už Bob Sinclair a jeho Love Generation.

Maroon 5 a Cardi B, posloucháte Hit Radio. Na pozor, protože pokud vyrážíte do světa autem, jo, tak si pořádně prostudujte tamní předpisy. Některý by vás totiž opravdu asi vůbec nenapadly, jo. Oni jsou totiž některý ty zákony dost bizarní. Třeba pokud jedete do Kentucky a jste žena, tak máte povoleno řídit v plavkách. Super, že jo, v létě. Má to ale háček, musíte mít u sebe zbraň na sebeobranu. Dobře. V Austrálii zase klidně můžete močit u silnice, ale musíte být u zadního kola svého auta. Takže pozor, ať vás ani nenapadne to provozovat u předního kola, jo. No a na Aljašce nesmíte řídit auto, pokud máte na střeše připoutaného psa. Prosím vás, u nás to asi v zákoně není, ale nedělejte to, jo. Ani tady u nás. Shakira a Zoo právě teď.

0: Tohle je prostě nádhera. Aerosmith a Crying v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne, chvíli po 17. hodině, doufám, že máte tu neděli hezkou. Jo, že to je prostě fajn, že ten závěr toho víkendu s úsměvem na rtech pěkně a s těmi nejlepšími hity v uších. Za chvilku už třeba mi rájí také Blink 182 nebo ale Farben, tak buďte s námi.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Vítám Féteru Richarda ze Slevomatu, který nás chodí pravidelně inspirovat ohledně zajímavých zážitků. Ahoj!
3: Ahoj Kubo, ahoj všichni, děkuju za uvítání a já rovnou začnu. Dneska se dozvíte jednu speciální zajímavost, která mě dostala a je ze světa vlastně lidský psychiky nebo psychologie.
2: No tak počkej, to jsem zvědavej, povídej.
3: Na mě totiž vyskočil článek, že existuje věc, která je lepší než zážitek. Ať už výlet s rodinou, bungee jumping, masáž, jakýkoliv. Víš, co to je?
2: Počkej, nějaká věc, která je lepší jak zážitek, jo? Pivo?
3: No, o tom by se dalo polemizovat, ale vědci tvrdějí, že je to těšení. Že to, jak se těšíš na něco, ti přináší víc čistého štěstí, než ten zážitek sám.
2: Hustý.
3: Jsou na to výzkumy, že největší radosti vlastně dělá to, jak se na něco těšíš. To mi přišlo hustý a říkal jsem si, že vás tím musím oblažit.
2: No tak to je vlastně hezký, no, protože vlastně těšit se můžeš i docela dlouho, že jo? Vlastně díl, než trvá ten zážitek.
3: Jo, a lepší je údajně se těšit na zážitek, než na věc.
2: No takže nakupujte zážitky a navíc s co největším předstihem, protože pak budete mít v ceně i víc těšení.
3: Přesně. Slevomat, největší dodavatel těšení na světě.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Goodbye a Ale Farben na Hit Rádiu. Prosím vás, chystáte se na dovču třeba, jo? A zajímá mě, uděláte předtím generální úklid? Protože 75% lidí opravdu před dovolenou uklízí svůj domov. A nejen tak jako zběžně, to je jak víc než vánoční úklid, jo? Všechno prádlo vyprat, vysát, vytřít, uklidit koupelnu, kuchyň, prostě všechno. Protože, a je to logický, když se potom z té dovolené vracíte, tak se chcete vracet do čista. Jo? Protože zároveň přitáhnete ty věci. A pak je potřebujete zase uklidit, což trvá dalšího týden až měsíc, že jo? Protože se vám to nechce vybalovat. Takže jo, dává to smysl. Dává to smysl, než někam odjíždíte, tak pořádně uklidit, protože pak máte o půl starostí míň, že jo? No a když neuklidíte, hele, to nevadí. Kdo to uvidí? Nikdo. Joan Osborne.

0: tajných tempech právě teď v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, pozor, pozor, pondělí se blíží a společně s pondělkem taky snídaně šampionů a rychlá pětka, je to tak. I celý příští týden budeme hrát a konkrétně o přírodní kosmetiku Denatura, jo. Ve hře je prosím vás každý den poukaz na 5 000 korun do jejich e-shopu. Nenechte si to ujít, abyste i v létě byli krásní. Rychlá pětka zase zítra. A do 18. hodiny ještě třeba David Guetta, Dermot Kennedy nebo Avicii.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: Jeden veselý, druhý je smutej, šeptá modli se, lekni na kolena, naposled něco si přej.

ještě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: CZ. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 18 hodin krátké zprávy a Veronika Burdík. Filip Turek z motoristů osobně neuvažuje o kandidatuře na prezidenta. Řekl to v dnešní debatě na CNN Prima News. Jeho oponentka, exministrině obrany Jana Černochová, naproti tomu vyjádřila podporu současnému prezidentovi Petru Pavlovi. Příští prezidentské volby se mají odehrát začátkem roku 2028. Zítra odstartuje celorepubliková akce s názvem Motýlí půlhodinka. Zapojit se do ní mohou jak jednotlivci, tak také rodiny i skupiny. Připojit se tak mohou do sčítání denních motýlů na své zahradě, v parku na procházce nebo třeba na louce. Sčítání potrvá do příští neděle. Více na motýlípůlhodinka.cz. České volejbalistky na závěr letošní Ligy národů porazily Francii 3-2 na sety. V rozhodujícím tiebreaku odvrátili 4 mečpolie a pak vyhráli 20-18, když proměnili svou druhou šanci na ukončení zápasu. A celkem tak v této sezóně získali v elitní reprezentační soutěži 16 bodů. A dáme si i počasí. Zítra bude převažovat polojasno, naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více a s malou pravděpodobností, ale přece se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty budou atakovat 27 až 31 stupňů, na severovýchodě bude kolem 24.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: Malíř, topenář, podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Hit Radio City.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.

0: 30. července od 16 hodin Parukázka. A úplně zdarma. City Picnic s Hit Rádiem City. Festival, který se vejde na deku.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
0: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio.

0: pachnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: opraví.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
4: Ratatararararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Hit Radio. Hit Radio. You're not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.